aspoň dokážeš teda krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Dobrý den, René Kubilík. Srdečně zdravím posluchače Rádia Tloskov.

plaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna

Někdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame Miss Otis.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a. A ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: pažit rychle požít
1: a prší,
0: se nohonem složit,
1: zas prší,
0: den v poklusu prožít,
1: furt prší,
0: a pak se potně množit a zase krávy dojít.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku a dlouhý hus.

Na dlaně zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

0: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.
1: Na jevišti holá prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou.

0: samotu zabiju tebou na pár dní.
1: Buď a nebe.
2: Bude to buď a nebo parádní.
1: Buď a nebe.
0: Společně utečeme.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla žít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila,

milovalo, tak to prostě zapíchla. Proto ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se stalo,

Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy

prkle, že si roztrhl noční košili. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako zdivokej chvajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak? Nebo autobus? Nebo stádo koní? To by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobytí. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy, hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubých vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častějc. Tatínek neměl z krupobytí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou. Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde a obraz si prohlížel.

0: si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych 3 tabulky skla a hroudu kitu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a 3 tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kitu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel jí o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce 3. sklo. Jsi popleta, Radovane, neseš jen 2 tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za 3 a poslal jen 2, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I 3. krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici, jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem, ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil, dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý. Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma? A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl, budeš sekat dobrotu?
1: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
0: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka a zvolal.
2: Ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
0: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
2: No proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
0: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: Tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
2: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
0: Radovan řekl: Můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Honza Toužimský, zdraví posluchače Rádia Tloskov.
1: Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když stmívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když jsi čeká na žen, když smývá.
2: A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí.
1: Žito není zase té, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

klesa jde hranice a po něj řeka plyně. Tam dal Janko slovo své.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.
2: Slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá,

0: Já jsem před hodně lety slyšel vykládat, já to furt jako tak vypovídám, takovou anekdotu, co jsou to domovy důchodců, že je to pomsta dětí za jeslé. A na základě toho, už je to hodně dlouho, mě napadl takovej tvar. Je to Valčík.
1: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá. Já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
2: Ahoj, tady Matěj a
3: Honza Homolovi
2: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
3: Tloskov.

0: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

Vy posloucháte Rádio Tloskov.

0: co tu běží, to je to, co tu běží, to je to, co tu běží, bík či nebík. Bík či nebík.
1: Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.

0: Rádio Tleskov je náš nejlepší kamarád.
1: Dobrý ráno. Slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem.

jako z grotesky. Jako vždycky si budeme hrát spolu na kořist a na lovce. Takže sundat sukně a pánové rozepnou svoje poklopce.

0: Když už máme den jako z obrázku, tak vezmem balónek na provázku, na procházku.
1: Jo.
0: Dobrý ráno, pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená, podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

Měla, ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl.

0: celý. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když cos nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych to... Teď vám to ukážu, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.
1: Noční Prahu k metru Ačko po svý každodenní tůře kráčí krylované kuře vyšňořené v termosáčku. Jak si tak davem cestu klestí,

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi, křídly mává, cesta pán.

před ranou do vazu, před slovou davu. Na stěně mříž znamení.

0: a nasypat hrachu.
1: Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.
1: Řekněte prdel. Řekněte prdel. Máte na to. Řekněte prdel.

0: kurva!
1: Zas je to ráno a zas je to večer. Takhle den po dní tobě jeden brečer. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zas rok.

0: strach, tak to je, a co s tím naděláš?
1: Občas ti oči pálí,
0: to stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, se laví.
2: Marta Kubišová pomáhala pronést jakousi svíčku svobody k tím temným lesem 70. a 80. let a byla dokonce jeden rok mluvčí charty 77.

0: pes.
1: Že život není pes.
0: Že život není pes.

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
1: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby všem vlastně chytil jenom to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: dnešní svět na pohled. Pak vezmu do ruky naposled dvě rupie a do prstů to kvítí. Stejně se do roka vrátím zpět, ale teď...
1: Přistáváme na letišti Václava Havla v Praze. Venkovní teplota je...

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

šmahem a znovu připraví si nože. Jsem šťasten, že jsem Kain devátý, já zabil jsem jen jednou. Však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je o Bože.

Tak jsem si myslel, že už přesně vím, jak žít. Že už přesně vím, co chci, či nechci mít. Večer klidně uléhat a ráno ještě klidněji vstávat. A s rozvahou si brát a s rozvahou také dávat. Jo, to se lehce mluví, lehce řekne. A když to zazní z úst, tak je to jasné, pěkné. I sám golem snad časem svou sílu ztratí. A co bylo, tak se opak náhle zvrátí. Nesuďte mě, prosím, lidé, za čin, že jsem steky roztrh šátek matčin, že snad posté od co hůl pálím, že se opíjím

0: Stejně mu člověk vytrhá, co léta sází. A kde by mohl jít přijímá, zbytečně se plazí. V hněvu člověk vytrhá, co léta sází. A kde by mohl jít přijímá, zbytečně se plazí.
1: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek. Čas náhle karty otočí, bicí srdce úročí, skryté city na požár. Až ze sna vyjde z rtů vzdech a deštěm prorezavý plech, u závor poblíž nádraží. Pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!

slovo konec někdy zraní srdce citelně. Vednici je zima, horko zase v kotelně. Řekněte mi lidé, co pro konec platí, uprosit ho nejde.

člověk tuším pro sebe. Konec nikdy nebyl, konec nespadnul z nebe. Z konce jedné věci začátek druhé klíčí. Jaru krásu zimy také úplně zničí. Přes

0: A když se v nás nestratí, jsme bohatí a bohatí a bohatí a bohatí a bohatí.
1: Právě posloucháte Rádio Tlustok.

0: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.
1: Když farář rozvlekle hovoří o pekle, na mysli neklesám, nebudu v pekle sám.

Ahoj, tady Magda Malá. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

mi to dokáž. Zaspívej mi náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on. Já jsem on. Váš darmoděj, vagabund, osudu a lásek, jenž prochází všemi sny, ale dnům vyhýbá se. Váš darmoděj, krásné

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.
1: Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna.

neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

místě rozbitá. Číše vína plná, jindy celá veliká. Už nevrátím se zpátky, ubejvá mi silu.

0: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.
1: Myslel jsi

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

0: bude.
1: Vejdem se. Potom, co teď zkoušíme, si budeme jednou rádi vyprávět.
0: Na hora je mě moc zlé myšlenky. Zdá se mi, když tě tak tady vidím, jako ty zbrodlobě nebo žádný.

zelenou, tak troubem spěchám kam si, nemůžu vzpomenout, já neumím žít s klidem, já neumím žít s klidem.

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, ale to už je nejspíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sám. Tak nač teď brák, jak žebrák, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát, že chytím i poslední ze zlatých ryb.

0: Tady je Heidi Janku, zdravím všechny posluchače internetového rádia Tloskov. Mějte se hezky.
1: Když zavíráme oči jenom na pár chvil, to písnice nějak nechtělo se spát. A ptáci trochu naschval, zpívaj pro spíš den, a člověku se za nic nechce vstát. Když první rosa padá po zdech tunelu, koleje teplem Pražce roztáhnou. Vezmeš si pár ostružin

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

noci, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno přinese

0: Schodiště?
1: Zdraví!
0: Lásko!

0: Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královic se k ním postavil a díval se, až ho zasta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn, otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně, siváka, a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvíc potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop. ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne. Budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení. A byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12-hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, nebo ti věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená. Vedou tu dva naše venici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho si žádal, a budíš zdrav.
1: Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul.
0: Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal? Počkej, přijde. Pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebují. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. A hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, Matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.

Nakázal vojet, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med.

dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj Vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj, ale i tvoje peklo, tvoje bye bye. Už bubláčaj, ještě to nepřeteklo, no tak si hraj.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia Tloskov.
1: Zas jedno překvapení, pro mě však nové není, že z obrazu mám

0: zpátky, ale než se, jako já jsem ztracený většině, vždycky než se najdu, a sotva se najdu, tak
1: se zase ztratím.

když konečně na tváři osamějí a nejmenší potichu říká. Zvedá se vítr, musíme jít a pak se rozplynou nikam.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase viď, a tu chvíli

Přestáváme se na svý ostatní stát.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Ploskov.
1: Po světě chodím blátem, prachem,

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pines.
0: A zdravíme rádio
2: Tloskov.
3: Yeah.
4: Neměl jsem jídlo, neměl jsem co pít.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem, byl jsem, byl jsem, a taky pil jsem, pil jsem, pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku.

moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem a taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to je

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky,
3: ahoj.

přemýšlím, zdali srdce snad dá se k náměstí přirovnat. Svoje stopy nepochopím, i když lze v nich číst. Tak procházím to náměstí, jež sevřené je do pěsti, a chtěl bych v tichu jít, však srdce musí být i do citlivých míst.

tam do kavárny můžu jít a něco jíst a něco pít. Má-li cenu hledat změnu a cigarety dým, jen hlavně zůstat nad věcí, snad řízky, nejspíš telecí. A doušek vína připomíná,

spatří je zrak, však duše cítí tlak a určitě je znát, že tenké chladné blány jsou zima, mlha, vrány a tichý v kamnech hlas, když naplní se čas, kdy lépe je jít spát. Docela jsem už zapomněl, čím začal jsem, čím skončit chtěl, ač volím slova stále nová, nejspíš zbytečně, setmělo už se docela a sklo mě chladí do čela a všude víří, jako chmíří, zkrátka výtečně křídla meluzíny.

Napři a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

jestli se v něco věřit má. A to mi tvrdí i mé svědomí.

0: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštily. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, šilí jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom mat se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jdyla, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

vejděky, prostě plodící z matky, fotí si spocený panák.

Proč vždyť pěkně sedí, vždyť ona ne, to já přece prohrávám víc. Za starší jsem své zájmy, člověk střídá.

0: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív. Než umřeme.
1: Tady Jaroslav Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kudrna

čapku si ozdobit vějířem bojarských per. Hlava, ať hlava nic netuší, že rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Faust

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne si hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si hrdina a ne dezertér.

0: Tady Jiří Lábus, zdravím Rádio Tloskov.
1: No a po tělesný nemůže přijít jiná než duševní. A spolu s ní František Štáfek, další host večera dnešního. Bude hrát na trumpetu. František, trumpeta.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a. A ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen bolest cítil a o to právě běží. Říkali, že jsem nemocen a prášky dávali mi a já jsem věděl, že pomohou jen stěží. Říkali, že mě uzdraví, jenom když alkohol přestanu pít a kouřit jako dosud. Já uvnitř bolavý jsem byl a jenom alkohol tupil to ostří zvané osud. Říkali, že jsem nemocen a hořké pilulky jen dali mi a pouhá slova. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen život svůj bych s chutí začal znova. Říkali, abych přestal pít, já jsem chtěl a kouřit přestal jsem už téměř spola. Říkali, abych přestal pít a já jsem věděl, že ne alkohol je to, co mě udolá. Říkali, že jsem nemocen a srdce mé prý, na čas oddechnout si musím. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen cítil, že se čím si dusím. Říkali, abych přestal pít a tak jsem slíbil, abych v klidu propít se moh k spánku. Říkal, abych přestal pít, a tak jsem slíbil, a pak bolest svou hned utopil jsem v džbánku.
5: Prázdnej byt.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

v rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom veškeré.

chápe připravená na život. A je to vážně k vzteku, že zrovna my, jak ryby na útěku, poplujem horami, kousatý Noé, už volá hoé, hoé.

jak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Jak je to s vyznáním, já mám tě rád. Jak je to s písněmi, co zná náš sluch. Jak je to s plícemi, nichž nosíme vzduch. Jak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Jak je to s klukem, co zahodí prak. Jak je to s vinařem, co po doušku splet. Jak je to se vším, vám odpovím hned. Kdo mě vyslechne, ten nic nestratí, jen si povzdechne, s lehkou závratí. Tak to chodívá běžně kolem nás, nás to nemívá, ale má to hlas. Tak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Tak je to s vyznáním,

0: tak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch. Tak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Tak je to s klukem, co zahodí prak. Tak je to s vinařem, co po doušku splet. Tak je to se vším, na to vemte jet.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

se však neučila. Tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Tak hodně štěstí.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.

ve svině. Tak to je taková, jako opravdu, je to ukolébavka původně. A je to tak, aby se vám příjemně odcházelo. Yeah.

zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše, široširá stepy máš na kahánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina, naděž do Ivánovno, vy jste tím vina, až mě zítra najdou s dírou ve spánku. Mému žalu na světě není rovno, vy jste tím vina,

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy.

Kdybyš mi určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak, než jsem ti řek, hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten...

Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výbornou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval. Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.

Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laňule za remízku.

cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

to byla jak relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak píchom.

u Plotny. Tak jsem si vybral démona, byla dlouhá jak kolona, dvoči měla jak porota, řekl jsem si, bude dobrota. Když děvče se s tím nepáře, tak člověka to rozháže, začne ho tlačit žaludek, spěchá navštívit záchůdek. Nebe sámi snad prominou, že zase šel jsem za jinou, nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u Plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u Plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné smysl.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Au, tady je opičí banda zrní. Zdravíme všechny posluchače Rádia Tloskov.

nejlepší lék na lásku. V tomhle tom mám už trochu školu. Když jsem ho našel, jeho život visel na vlásku.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád.

0: kam zítra budeme se lásku brát.
1: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.

hned nadělat, jít na sluníčko ven. Hned po obědě chvíli spát, snad přijde hezkej sen. A odpoledne běhat a hrát si spolu jen, pak na bubínek večer hrát a zase je pryč den.

tak se pojďte flákat na pár chvil. Abych taky věděl, že jsem žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce. Já chci jen říct, že jsem jednou žil. Ještě žádnej pošťák nezbohat. To by musel starým lidem lhát.

Já se jmenuji Štěpánko Jan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

lese se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý domek. Vedle domku zahrádku

0: Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytře jenom to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně, aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.
1: Lampu zhasni, už je pozdě, musíš spát, říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než